0: Rádio. Je čas za...
1: Štajerský val. Rádi máme poletie.
2: Would you dance